0: Vnímám veľmi dobře a doufám, že bude úspěšný a jsem rád, že se oba dva kluby domluvili a že mi dali tuhle příležitost se zlepšit. Doufám, že dostanou trenéra důvěry co nejvíc, budu se snažit mu tu důvěru co nejvíc splatit a doufám, že pomůžu nějakýma gólama nebo asistencema.
1: Dnes bude prevažne oblačno až zamračené a miestami dážď, prehánky, ojedinele búrky. Denná teplota od 17 na Orave do 27 stupňov na juhu. Fúkať bude prevažne západný vietor do 30 km za hodinu, lokálne aj slabý vietor.
2: Zelená vlna.
1: V kolóne sa 50 minút zdržíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, 10 minút na výjazde do Ružomberka z Likavky, na R1 za Zvolenom smerom na Žiar nad Hronom približne na 134. kilometri odstavený kamión blokuje pravý pruh. Radar meria v Konskej na Hlavnej smerom z Kamennej Poruby a v Nižnej Voci obojsmerne.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 8 hodín 5 minút.
2: Rádio Regina Stret, Rádio Budík.
3: Nie len zo štúdia Reginy Stret, ale aj z Liptovského Hrádku, z Centra sociálnych služieb Eden sa budeme hlásiť naživo v poslednej hodinke dnešného Rádio Budíka. Do 9:00 budú s vami Peter Káloši a Peter Magurský.

Cítil som sa strašne, cítil som sa strašne. Opýtala sa ma, či to myslím vážne, či to myslím vážne.

0: relácie Kapela Hraj je veľká osobnosť českej, moravskej dychovky. Ešte stále kapelník?
1: Ešte stále, stále.
0: Kapelník známej dychovej hudby Moravanka, pán Jan Slabák.
1: Áno.
0: Dobrý večer.
1: Áno, teší mne, taký dobrý večer.
0: Pán Slabák, vypredané koncerty, rozobraté 100-tisícové náklady hudobných nosičov, či už v Čechách alebo v zahraničí, široký okruh poslucháčov doslova v niekoľkých generáciách, to sú asi tie najpresvedčivejšie dôkazy obľúbenosti Moravanky. Ako sa vám to teda podarilo a ako sa vám to stále drží udržať aj v súčasnosti?
1: Tak zatím tá kvalita, to všetko sa tam daří, no bohužel tá doba je trošku iná než bývala, takže vyprodané koncerty celkem taky sú, ale kdybych bylo aspoň tak polovina tolik, co bývalo, víte, to je ako už po skromnu, a když vemu tady Slovensko, no tak tady sme sa nahrali strašne moc, tady sme dělali, jedenkrát sme udělali za dva týdny 43 koncertů, to sme hrali třikrát za den, byli ještě přejezdy, byli, jo, a tak, takhle, no tak to už je minulost. To už je minulost a teďka jsme teda rádi, že aspoň jsem tam, že jinak tady v Trenčíně to ani nespočítám, kolikrát jsme tady hráli v těch halách, to bylo vždycky naplněné a takhle. No, tak teď nevím, kdy jsme tady v Trenčíně byli co ani tak 2-3 roky. Na náměstí jsme byli sem jezdá a teď toto, že je nějaký festival tady, no tak jsme rádi, že jsme tady. Je to pro nás, není to daleko z Brna, jo, a jsou tady výborní lidi, mají nás rádi.
0: Ono je to zaujímavé, čo hovoríte, že by ste prijali tých koncertov ešte o polovicu viac, no, napriek tomu, že máte úctyhodný vek.
1: No, tak ten vek mi ešte nevadí takhle, ale no tak ono by to teďka už ani nešlo takhle, pretože tí muzikanti teďka už mají svoji práci. Ešte jo. To byly doby, kdy jsem byl jejich živitel a dělali jsme jenom to, takže oni byli, jak se říká, na klíč každý den. Tak já jsem si s těma mohl dělat, plánovat. No teď už nejde, že oni to jsou většinou, buď to jsou učitelé na lidových školách, nebo jsou to filharmonici, jo, no a tak to víte, ty už se nemůžou uvolnit vždycky.

0: Hosťom relácie Kapela Hra je kapelník Moravanky Jan Slabák. Moravanka vznikla v roku 1971.
1: Na přelomu. 1-2. Na tom přelomu, jo. V prosinci v 1 sme natáčeli a vysílalo sa to potom 8. února, jo, január, február, ne, 8.72.
0: No, prvých 6 rokov ste fungovali tak, ako fungujete teraz, čiže hráči mali rôzne zamestnania. Potom prišiel taký ten boom, veľký dopyt po Moravanke, museli ste, ako hovoríte, byť zamestnávateľom svojich hráčov. Kedy sa to vrátilo opäť do tej pôvodnej formy?
1: Tak v tom 78. to už na přání ministerstva kultury, že jo, protože to opravdu to bylo velký boom a oni taky trošičku, když to vím o té politické stránce, tak toto jim vyhovovala ta naša muzika, aby jsme uchránili tu národní muziku, až ten tlak té tvrdé muziky už tenkrát začal, no aby jsme byli takový, že jsme chytli tu mladou generaci a tohle, tak to bylo jejich přání, no takže mě to doporučil, abych to udělal jako zprofesionalizoval, že no tak to jsme odešli v tom 78. roce, jsme opustili filharmonii a divadlo, tenkrát byli z divadla z filharmonie většinou ti muzikanti. No a dali jsme se teda na tu těžkou, docela těžkou dráhu, no a v brzkých hnedka během samých 2-3 let, než jsme začali v zahraničí, že jo, Amerika, Evropa skoro celá, no to jelo. No a potom, když se ptáte, kdy se to vracelo, no tak potom převratu, potom našem převratu, jo, zase v tom 89. no. Jinak ještě přitom, když byl ten převrat, tak nejvíc jsme byli tady na Slovensku, jo. To bylo úžasné, to jsme nestíhali tady, no.

0: Hosťom relácie Kapela Hra je kapelník Moravanky Jan Slabák. Mnohé kapely dnes siahajú po populárnych alebo filmových melódiách. Ako je na tom Moravanka? Robíte podobné niečo?
1: Ne, my si zachováme svoj repertoár. To vycházelo z naší národní muziky. No my sem tam něco zahrajeme, víte, takhle nějaké, jako, aby viděli, že nehrajeme jenom ty lidovky, no tak zahrajeme nějakou světovku taky, ale převážně jenom pořád se držíme. To je stylizovaný folklor.
0: Vy ste, pán Slabák, v tomto roku oslávili 75. narodeniny, dobre hovorím, 75. narodeniny. A keď sa vrátime o 44-5 rokov dozadu, vtedy ste mali teda 30,
1: no,
0: mladík.
1: No,
0: stáli ste teda v tých 30 pri zrode Moravanky. Aké boli tie začiatky? Čo vás vlastne viedlo k založeniu Moravanky? Mali ste nejaký vzor?
1: No, tak vzor, ne, taková kapela nebyla, s takovým repertoárem nebyla. To byl můj nápad, víte, poněvadž jako tam byl trošičku žádost, že by mělo být nějaká nová krev, vymyslet něco v té dechové hudbě, protože tenkrát se hrála pořád jenom ta muzika dechová, že jsme říkali 30. let, to byli ti slavní čeští autory, Vacek, Vejvoda, Poncár, tyhle ti slavní. No a pořád se to takhle nějak jako tam lehlo, tak pro něco novýho, tak mě to padlo nějak, až pocházím tam od Kyjova, to je Slovácko, no a tam jako ty amatérské dechovky trošičku jako vždycky tak něco zahráli, tak z toho folkloru, ale oni to hráli, to my říkáme z pytla, jako z paměti, a oni zahrali jenom tu melodii, nebyla to jako ucelená skladba. Víte, když to já jsem to začal tak, že jsem z té písničky udělal celou skladbu, jo, jako skladatel, jo. No a to se strašně chytlo, což jsem já ani netušil, že se to takhle chytne, to jsem tušil, pač já ještě, když jsem to stvořil, tu kapelu, tak jsem si říkal a chtěl jsem hrát všechno. Víte, protože já jsem byl ve filharmonii, tak mě nikdy nenapadlo, že z filharmonii někdy odejdu, a bral jsem to tak jako, že to bude takový oddych od té vážné muziky, že si odskočíme a že zahrajeme všechno, když jsme v filharmonice, že jo. No jenom, že to bylo takový boom, víte, a právě tady ta muzika toho stylizovaného folkloru to tak zabaralo, že hráli jsme jednou na nějaké tancovačce tam u Znojma někde, a já jsem koupil aj tu Joniku, to je tak, jako dneska jsou ty klávesy, že jo, tak to byly ty první nástroje, to začínalo. No a spustili jsme, chlapi to vyměnili, vzali saxofony, a to, že spustíme něco teda moderního, tak z toho stálu, z toho zvanu, běžte s ním do pr. Jo, my chceme Moravanku, jo, takhle nás křičeli z toho sálu, jo. No tak prostě, tak já jsem měl aranžma, víte, napsaný spoustu, no, na to, to je někde založený, to už jsme nikdy nehráli a museli jsme tady tohle, tak to zabralo, a to se já netušil. No a na to konto potom právě i ty agentury a všechny říkají, to je teda úplně něco novýho, je to bomba. Tak udělej to jako profik, no a takhle to nějak začalo, no.

0: 30 ste založili Moravanku. Hovoríte, že ste vyrastali na Slovácku. Znela dychovka aj u vás v rodine?
1: Ne, v rodině ne. Ale zajímavé, že byli jsme 4 sourozenci, 3 chlapci a sestra a všichni jsme byli nadaní jako muzikou. Nevíme, kde se to nabralo. No tak, babička nebo stařenka, u nás se říká stařenka, tak ta byla velice nadaná, ta organizovala v kostele ty zpěvy kostelní a organizovala to, předspívávala. Moje maminka taky tak. Táta ten hrával na varhánky jenom, takhle pro sebe, jo. No tak já nevím ani, kde se to takhle pořádně vzalo. No ale říkám, ty sourozenci všichni byli docela nadaní, ale dělali to. Tak František, který ještě žije, tak ten hrál velice slušně na housle a harmoniku, jo? Ale tak amatérsky jenom, jo? Potom jeden bratr, ten byl nejstarší, tak ten zemřel, ten hrál trošku pozou na paskřidlovku, taky jenom amatérsky. Sestra nádherně zpívala a hrála harmoniku, no. A až potom já jsem byl trošku vodních odstup, jsem měl o 7 let potom, to myslím, tata už nechtěl, nevím. No a já jsem se k tomu dostal přes toho učitele slavného v Kyjově Josefa Friborta, to byl zase člověk, který vlastně začal tu dětskou dechovku, jo, z dětí, no to byla bomba, že to nebylo nikdy, a on to tam začal, no tak mě taky takhle dostal do ruk, no a vedl mě k tomu, k té muzice, a jak jsem chytil tu trumpetu, tak už mě nikdo nezebral, no a dal jsem se na to teda potom jako profesionálně.

0: Hosťom relácie Kapela Hraj je kapelník Moravanky Jan Slabák. Doba a záujmy ľudí sa samozrejme menia. Aký je ten záujem o dychovku v Čechách v súčasnosti?
1: No tak říkám, on by záujem i měl, víte, jenom, že jak si ta politická reprezentace to nějak vymyslila jinak, že asi přihodila nějakou výhybku, víte, a v televizi to už neuvidíte, protože na těch levních kanálech.
0: Tak občas.
1: No občas, v noci. Občas a v noci, víte? No, no je to ostudný, já to nechápu, proč prostě likvidují národní muziku. Když si pustíte Rakušáky, no tam to jde pořád. Že? A oni už znají tu naši muziku. Oni už se to naučili, i tu naši se tam hrají a takhle. No, no tak bohužel tady to není. Jo.
0: Hostem relácie Kapela Hraj je kapelník Moravanky Jan Slabák. Dychová hudba Moravanka ide osláviť už o pár mesiacov, niekedy január, február, 45. výročie svojho vzniku. Vy ste s ňou prežil tých 45 rokov. Ako vidíte Moravanku a jej budúcnosť?
1: No, jak ji vidím, tak nejak jako šťastne to nevidím, víte, protože ne, tak ten zájem, říkám, tí politikovi to trošku odhodili a tá mladá generace, rozumíte, když nejste v tých hlavních pořadech, že jo? My sme bývali ve všechny veľký pořady, co byli, tak jsme končívali pořady vždycky před Karlem Gottem. My jsme byli my a on to zavíral. Jo, a to byla paráda. Ty lidi nás pořád viděli, no dneska už to neuvidí. Dneska už to neuvidí a ty říkám, když to opakují někdy ty starý nebo tohle, no tak to jde v noci a časy a říkají, že o to není zájem. No tak kdo by se na to díval ve 3 hodiny ráno? Rozumíte? No, čili toto je velký mínus to, že to takto je. No a další problém je prostě ten kolotoč finanční. Všechno je o penězích, víte? Dneska nikoho už nezajímá kvalita, bohužel, jo? A tím jsme vždycky vynikli, víte? A to na to už se nikdo nedívá. Jo? A dneska se dostávají potom na naše pódia, kde my jsme na nějaký hrozný kapely, hrozný, nekvalitní, hrozný. Já jsem 13 roků učil na vysoké škole, to by ho nenechal projít těma dveřma do té školy. A oni hrají. No, a je to lidem jedno.
0: Poďme k niečomu optimistickejšiemu. Nahrával som aj s dýchovou hudbou Babovci. Tí majú, myslím, že 14 CD-čok, to sa samozrejme s Moravankou nedá ani porovnať. Takže aká je vaša diskografia?
1: Jako diskografie? Jojda naše, no tak je, v prodeji bylo 73 CDček. 73, jo. No a ty kazety všelijaký, že jo, tak to já ani nevím, nemám to spočítané, už to nevedu.
0: No. To jste museli v podstatě stále nahrávat.
1: No tak pravidelně každý rok vždycky chtěli nový, že, a potom se dělali ještě takový výběry vždycky z toho, jo, takže ne, že by to bylo 73 CDček a všechno s novými tituly, to nebylo tak, ale ty 73 nosičů, takhle se to dá říct, jo. Různých kombinací a podobně.

0: Hosťom relácie Kapela Hraj je kapelník Moravanky Jan Slabák. Keby som sa vás opýtal na to, ktorá je vaša najobľúbenejšia pieseň, ktorá to bude, Morava krásna zem, alebo...
1: No tak to je pro mňa ťažká otázka, až když to tvoříte, tak to je ťažko. Když je mám 240, tak skladem, tak to je ťažká mi. Ja říkal, ktorá je. Ja, ze mňa to už je taková tá profesionálna záležitosť, že jo. No objednají si to, tak píšu. A to vždy rozhodnú. Lidé je to rozhodnú, jo.
0: Takhle, ktorú si rád zaspievate?
1: No, tak to asi zaspívám třeba z úplně jinou, kterou nehrajeme, jo, třeba když to vemu jenom v té úplně čistě folklorní podobě, jo, nemusím to zpívat tak, jak jsem to já napsal, jo. Ne, to se nedá říct, já vyhledávám dosti, když si poslouchám hudbu, tak spíš vážnou muziku si poslechnu, a protože tohoto je, no to se nedá spočítat, že máme nějaký 7000 koncertů tohoto, víte, tak to stará, když to neslyšíte.
0: A z tej vážnej muziky, ktorý je ten váš obľúbený autor?
1: No tak to je hodne, to sa dá říct od Bacha po Vlacha, víte, to je Mahler, je vynikající autor, Stravinský, že to je moc toho.
0: Takže skôr tá modernejšia hudba?
1: No tak to 20. století mám rád, jo, to je takový moderní, že jo, náš Janáček, jo, to je krásná muzika, před ním Dvořák, to je světová, že jo. Když vezmete Novosvětskou symfonii, to je nejhranější skladba na světě.
0: Asi čtvrtá.
1: No, čtvrtá, no, tak...
0: No, to je pěkné číslo.
1: No, to je pěkný.

0: Hosťom relácie Kapela Hra je kapelník Moravanky Jan Slabák. Vravili ste, že ste boli zamestnaní v Brňanskej filharmonii a odišli ste z tejto práce vlastne za dychovkou. Spýtať sa, či ste niekedy neuľutovali, asi zbytočné.
1: No tak, to bolo taky takový složitý. Víte, to ešte v době, když som byl teda jenom filharmonik, jo, tak dokonce som dostal 3x pozvání ke Karajanovi do Berlína. Víte, ako trumpetista. No a ja tam bych byl určite šel, jenže v té době ten Berlín byl prostě to byla taková uzavřená zóna, východní Berlín, západní, to je, a je to jedno město a ty naše kulturní vztahy prostě neexistovaly. No to nešlo. A proto by mě to posílali 3x, protože by to tam nějak nemohli pochopit, proč to je. Ale bylo to tak, no. A potom, až to bylo už po třetí, tak dokonce už se to i ty cesty otvírali, ale já jsem odjel z naší filharmonii do Rumunska a tam jsem musel být, jo. A protože oni taky psali, že ať dojedu teda, že mě to nepasuje, ten termín, co oni chtějí, ať řeknu, kdy a že mě přijmou, jo. Ne, tak já jsem to potom po třetí, že mě to takhle navrhovali, tak jsem jim napsal, že dojdu o den později, jo. No a tak rychle tam jsme skončili v Rumunsku a já, že se převleču doma a pojedu do Berlína a dojdu doma, tam jsem měl telegram, že tentokrát litujeme, protože tento den by jsme odjeli zase na turné do Holandska. No a takže tam a ten konkurs, co se tam byl, když já jsem tam nebyl přítomen, tak tam, pokud vím, tak nějaký Francouz tam byl výborný trumpetista, tak vzal jeho. No a takže toto skončilo. No a já jsem byl takhle nabitý energií, furt jsem chtěl něco, tak dělám kapelu tady a to byl vlastně ten důvod, že když jsem přišel tam, no tak jsem přijel do Brněnského rozhlasu s návrhem založit takovou kapelu.
0: Takže jako se hovorí, všetko zlé na něco dobré.
1: Přesně tak, jo.

0: Hosťom relácie Kapela Hraj je kapelník Moravanky Jan Slabák. Keď sa vrátime do tých čias, kedy Moravanka vznikla, kedy bol ten obrovský dopyt po nej, predpokladám, že Moravanka vystupovala aj v zahraničí.
1: No jistě, v zahraničí, ježiša. A jednou jsme tam měli turné po západní Německu, které trvalo 3 měsíce. To jsme hráli každý den a každou sobotu a neděli 2x. To byla túra. Každý den, bez přestání. No, to bylo největší turné, teda, co jsme čekali. Jinak v Americe jsme byli 3x, tam to vždycky trvalo 6 neděl, tak tam jsme projeli, co tam byly 14 států, jo, takže to bylo taky pestrý, no. Evropu skoro celou jsme projeli.
0: Kdy jste stíhali oddychovat?
1: No, tak to bylo zlý, no, tak to, když máte, podepíšete smlouvu na ty 3 měsíce, tak si nemůžete odechnout. Až to skončilo, tak jsme si odechli chvíli a jeli jsme zase dál, no.
0: Čo považujete, pán Slabák, za taky váš největší životní úspěch?
1: No, tak životní úspěch, no tak samozřejmě, že já jsem svázaný s tou kapelou, že jo, no a tak těší mě to, i když to říkám, teďka jsou ty podmínky docela jiný, takže to není tak růžové, jak to bylo, ale těší mě to, že ten můj styl, který jsem vymyslel, takže nejen, že tady v naší republice a u vás na Slovensku, já to beru jako jednu republiku, protože jsme byli, jo, no, takže se to tak chytlo se to a zažilo se to, dokonce jsou všichni v oblečení, tak jako Moravanka, ty vestičky, celá republika. No ale že jsem chytil i tu Evropu a ti chytli taky, se snaží o ten styl. O ten styl a to člověka potěží, že to nebylo nadarmo. No, nám říkali, nám přezdívali kritici, když psávali tohle, tak říkali, že Moravanka, že to je swing po slovácku. Jo, něco moderního.